0: Vykešte nevímo, já jsem Roger.
1: Good morning, QRX 779,
0: QRX 779, Maya, Roger.